0: Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
1: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 2 hodiny ráno. Pořád se mluví o tom, jak lidi sere drahota a jak si musí utahovat opasky, ale když dojde na chlast, tak se Češi pořád drží na špici evropských pěnů. Evidentně nám žádná inflace nezabrání v tom, abychom si dali zasranej pivo nebo pár panáků, i když pak brečíme, že nemáme na nájem. Co na tom, že ekonomika kulhá, hlavně že hospody jedou.
0: Ze společnosti.
1: Hele, lidi v Česku se fakt nenudí. Novým hitem mezi pejskaři jsou totiž třpitivá psí varlata, což je prej teď velká móda. No co na to říct, někteří majitelé prostě chtějí, aby jejich chrupáči vypadali na procházkách fakt koule.
0: Kultura.
1: V Týně nad Vltavou se hasiči fakt neštítí ničeho, když došla voda. Svlíkli se do trenek a sprchovali se venku jak prasata, samozřejmě s tisícovkami lajků na internetu. No co, aspoň víme, že když hoří, tak se tihle fešáci umí pořádně obnažit a bavit davy.
0: Sport.
1: Tak to máme za sebou další fotbalový bordel, kdy se spartanský brankář dočkal sprchy pivem a Slavě si skurdla titul po invazi fans na hřiště. Teď se zas řeší kamerový systém, na což fanoušci po celém Česku vzkazují Tvrdíkovi, skenuj si sa velí svědomí, ne naše obličeje. Ono by se možná zjistilo, kdo tam na tribuně hulil a co si to tam ti lidi vlastně šudlají v kapse.
0: Doprava.
1: Tak to prasečí, co se děje na českých silnicích, už je fakt na palici. Zatímco se ty nekonečný kolony táhnou jak nudle z nosu, někteří chytráci si zkracují cestu přes benzínky a odpočívadla, protože zákon je na tyhle zmrdy krátkej. Je to sice jen nekolegiální, ale prdel si z toho nedělá jen málo kdo, když vidí, jak ho ti kreténi předjíždí.
0: Počasí.
1: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková ta májová loterie, kdy se mraky střídají s polojasnem a sem tam i nějaká ta přehánka spadne, jako když se babička trefí hrachem do zdi. Přes den se teploty vyšplhají na příjemných 17 až 22 stupňů, takže žádné extra pocení, ale v noci to zase spadne na 9, což je na nějaké venkovní dovádění docela zima, pokud tedy nejste z nějaké otužilecké sekty. Takže si radši pořiďte teplou deku, protože na nějaké erotické noci pod širákem to prostě nebude, a to je mi líto, pánové a dámy.
0: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Move your

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

0: Jesaj, a tahle tapecka je zase věnovaná těm, kteří si přišli spíš za holit.
1: Chceš jointa for me?
0: Za holit si nějakýho jointa ani ne, až za chvíli, až to rozpívám, tak si rád dám.
1: To už to tady nebude.
0: Pro ty, co holej sklo.

0: takže nezapomeňte huli tapčonty posílat. Je to přesně o tom.
1: Díky, díky vám.
2: Děkujem.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Minimum muziky, minimum

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 3 hodiny ráno. Někteří lidé si už ani neví rady, kde vzít peníze na základní věci, jako je třeba pivo v hospodě, když jim z platu zbyde jen na holé prdele. Podle nejnovějších průzkumů se Češi raději honí za slevami v Kauflandu, než aby se rvali o politické koryta, což je celkem pochopitelné. A tak zatímco vláda řeší, jestli si zasloužíme další dotace na řepku, běžný občan přemýšlí, jestli si zítra vůbec koupí lístek na tramvaji, ty vole.
1: Ze společnosti.
2: Češi jsou fakt národ, co se nebojí humoru ani v názvech svých obcí a rybníků, takový Kakánov u Sušice nebo Uchcaný rybník u Protivína, to už je prostě umění. Člověk se pak nemůže divit, že je tahle země plná veselých příhod, když už i zeměpis je takhle nasáklý srandou a lehkým buranstvím. A teď si představte, kolik se tam asi stalo nehod, než ty názvy vznikly.
1: Kultura.
2: Tak tohle se fakt nevidí každý den. Na Českobudějovicku nedávno nalezli v lese bednu, která zprvu vypadala, že ukrývá bezhlavou mrtvolu a pěkně vyděsila všechny kolem. Jenže ouha, z domnělé oběti se vyklubala silikonová pana ze sex schopu, kterou tam nejspíš odhodil zklamaný zloděj, co si z balíku odnesl jen něco jiného. No neřekli byste, že i mrtví umí překvapit.
1: Sport.
2: Tak to máme za sebou další peprné pražské derby. Slavističtí ultras vlítnuli na hřiště jak stádo splašených koz, když se Spartou hráli o titul a ukázali, že je jim nějaká kontumace a 10milionová pokuta úplně uprdele. No co, aspoň se na

0: chvíli rozsvítilo, než tenhle fotbalový mejdan definitivně zhasnul s příchodem policejních složek.
1: Doprava.
0: Tak jestli jste si mysleli, že se v Praze na silnicích dneska někam dostanete, tak se klidně rovnou vyserte. Řidiči tam tráví v zácpách tolik času, že by mohli začít pěstovat brambory. A ty vaše, chytré, zkratky. Ty vás jenom pošlou do ještě větší prdele, protože vám cestu prodlouží klidně o 50%.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta mrcha, co se neumí rozhodnout, jestli bude sluníčko nebo sprcha, s teplotami od 5 do 9 stupňů v noci a přes den se to vyšplhá na příjemných 18 až 22 stupňů, takže žádný pot ani rýma. A pozor, odpoledne si obloha klidně dopřeje i nějakou tu lokální přehánku, nebo rovnou pořádnou bouřku, která si to může rozdat i z blesky, tak ať vás to nepřekvapí v nejméně vhodnou chvíli. Zítra to bude o něco stabilnější, do 22 stupňů, tak si užijte každý sluneční paprsek, dokud se ještě drží, než se zase rozmyslí, co s námi bude provádět.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Právě v tuto chvíli do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. Oni pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 5 hodin ráno. Tohle se stalo v letadle směřujícím do Argentiny. Nějaká dvojka se tam tak rozpálila, že si to střihla rovnou na palubě během vzletu, což je teda na pořádnou pokutu nebo aspoň hodně trapnej pád z výšin. No, hlavně ať nezapomněli na kyslíkové masky, protože to by byl fakt průser a asi by jim nebylo moc do smíchu.
5: Ze společnosti.
6: Kuriozní zásah zažili strážníci v Týně nad Vltavou, když v lese místo mrtvoly objevili jen silikonovou panu ze sex shopu. Zlodějovi, který ji předtím šlol od domu, se nejspíš nezdála dostatečně vzrušující a prostě ji tam odhodil. Majitel si naštěstí svou umělou krásku od policie vyzvedl, takže happy end pro všechny zúčastněné.
5: Kultura.
6: Městská policie v Týně nad Vltavou měla nedávno bizarní zásah, když v lese našli bednu s bezhlavým tělem. Ukázalo se, že to byla jenom silikonová pana, kterou tam někdo zjevně odhodil po divoké noci, co se trochu zvrtla. Inu, i takovéhle vyhozené erotické pomůcky už jsou prostě součástí naší české kultury, že jo?
5: Sport.
6: Český fotbal se zase jednou předvedl v plné nahotě, ten bordel kolem derby Sparty se Slavií a podezřelých rozhodčích v lize je fakt k posrání. Majitel Dukly dokonce pálí, že jeho víra v čistotu fotbalu se otřásla a že se rozhoduje jinde než na hřišti. No, spíš to vypadá, že tenhle kolotoč smrdí jako starý trenky, co se jim někdo vyzvracel do kapsy.
5: Doprava.
6: Na dálnici řidiče překvapil kus sedačky válející se v levém pruhu, takže to tam zase stálo za starou bačkoru. Očividně někdo zažil noc plnou vášně nebo rovnou nějakou pojízdnou divočinu, že se mu z auta vypařila i sedadla. Policie už směřuje na místo, aby tyhle stopy po nočním řádění uklidila.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které se vyšplhají na příjemných 21 až 25 stupňů Celsia, takže si někteří chlapi na koupališti zase vytáhnou trenky do půl žerdy, aby ukázali, že mají čím dýchat. Noc přinese teploty kolem 12 až 16 stupňů, což je ideální pro ty z vás, co se chystají na nějaké to noční hrátky pod širým nebem, anebo prostě jen na kvalitní spánek, pokud už na nic nemáte koule. Nepotřebujete deštník, spíš pořádnou dávku hydratace a hlavně si dejte bacha, ať se nespálíte, protože rudá kůže po celodenním smažení nevypadá sexy ani u vás, ani u toho vašeho protějšku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, stavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? Říká, da, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
1: Crazy Radio.

0: Odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Expressi Radio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 6 hodin ráno. Tak si představte, že Češi opět řeší důležité věci, tentokrát totiž zvolili Jarmilu nejtrapnějším jménem historie, a to jich tu máme 60 tisíc kousků. Chudinky Jarmily teď musí krotit svou milující bujnost a prudkost, aby nepřejmenovali internetové experty na něco hodně sprostého. Ale nebojte, Pepík tuší, že Jarmily se jen tak nevzdají a třeba nám ukážou, co je to opravdová jarmilovská vášeň.
2: Ze společnosti.
3: Pasažéři letu do Argentiny byli svědky pikantní scény, kdy se jeden páreček neudržel a vrhnul se na sebe rovnou na palubě během vzletu. Taková láska nezná hranic, a hlavně ne výškových limitů, což inu, romantika v oblacích dostala nový, a notně prostopášný, rozměr.
2: Kultura.
3: Tak tohle se zase jednou někomu nepovedlo. Včera se před Rudolfinem objevila instalace, která vypadá jak sprostej sen opilého instalatéra, a lidi na to čumějí s otevřenou hubou, místo aby šli domů mrdat. Městská kasárna zase jednou utratila prachy za něco, co nikdo nechce, ale aspoň je o čem si plkat u piva.
2: Sport.
3: Nedávná zárubová jazyková lekce švédštiny na hokejovém mistrovství rozpumpovala krev nejednoho diváka, když se pokusil o fonetickou výslovnost cizích jmen. Fanouškům se Pris, Larsona, či Persona, kroutili uši a legendární Jiří Hrdina dokonce raději vypnul televizi. Holt, každý holt neudělá kariéru lingvisty, že jo?
2: Doprava.
3: Takže, v Plumlově se v neděli dvě řidičky poskládaly na křižovatce, protože si očividně obě mysleli, že mají přednost. Jedna z těch koček skončila v nemocnici, druhé auto na chodníku a Škoda 100 litrů to je panečku raní rozcvička. Takže si dávejte kurva pozor, kdo dává přednost, ať neskončíte s totálkou a plnou prdelí starostí.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková mraková šmajchelparta, ráno kolem 7 až 12 stupňů, aby se to přes den vyšplhalo až k 23, ale bacha na lokální spršky a odpolední bouřky, ať vás to, kurva, nechytí s holým zadkem. Zítra už to bude veselejší, slunce se ukáže víc, teploty se vyhoupnou přes 20 stupňů, takže opálení bude, jen si dejte pozor, ať vás nějaká přeháňka nepředjede přímo na koupališti.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Crazy Rádio.

zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojistě to vám, paní, řeknu, 14.44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 20. května slavíme svátek Zbyška, jméno slovanského původu, které se často vykládá jako ten, kdo rozmnožuje slávu. Všem Zbyškům přeji k jejich dnešnímu svátku jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 7 hodin ráno. Lidé v Praze si včera večer pořádně užili nášup kulturních zážitků, když se na náplavce rozproudila debata o vlivu koček na městskou architekturu a hned vedle se řešilo, jestli je lepší pivo s pěnou, nebo bez ní. Někteří borci prý po půlnoci zkoušeli tančit kankán na staroměstském orloji, ale jenom do doby, než si uvědomili, že je to docela vysoko. A bacha, v Brně se údajně ztratil plyšový jednorožec, co prý uměl zpívat hitovky osmdesátek, takže místní teď prohledávají každý keř.
4: Ze společnosti.
5: Městská policie v Týně nad Vltavou si užila pořádnou fušku, když vyjížděla k údajném nálezu mrtvoly v lese, aby na místě našla jen bezhlavou silikonovou panu ze sex shopu. Celé to pak ještě korunovala zjištění, že chudák figurína byla majiteli ukradena před domem, ale zloděje evidentně její erotický potenciál neuspokojil natolik, aby si ji nechal.
4: Kultura.
5: Tak to vypadá, že i v té naší kultuře se konečně něco děje, co stojí za řeč. Na Slam Poetry se normálně nudné básničky proměňují v nespoutanou show, kde si lidi navzájem cákají do ksichtu slova, až to občas ani puberták nepochopí. Ale hlavně, že se nikdo nebojí říct, co mu na srdci leží, i když je to třeba pěkná kravina.
4: Sport.
5: Tak to máme za sebou, čeští hokejisté na mistrovství světa předvedli po úvodní výhře pořádnou patálii, když senzačně prohráli se Slovinskem. Fanouškům se málem zastavilo srdce, ale naštěstí se národní tým rychle oklepal a Švédům už nedal šanci. No, hlavně ať už nešlapou na ty hokejky jak blbci.
4: Doprava.
5: Ranní špička už tradičně zkouší nervy našich řidičů, ale dneska to má fakt grády. U Branišovic se totiž nějaká lesní podvora rozhodla pro ranní výlet přímo na vozovku a teď tam máš takovej bordel, že bys z toho hodil šavly. Takže jestli nechceš, aby ti cestu do práce zkazilo nějaký zvíře, co nezná dopravní předpisy, radši si dej kafe a držet volant pevně.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude celkem sranda, nebe se bude tvářit tak nějak oblačno až polojasno, ráno nás přivítá z 5 až 9 stupni, ale nebojte, přes den to vyleze na krásných 18 až 22, takže ideální na krátký rukáv, nebo rovnou na ostro. Odpoledne ale pozor, sem tam se může objevit nějaká ta přeháňka nebo dokonce bouřka, takže si pro jistotu s sebou vezměte deštník, ať vás ten déšť nenasere, když už se konečně trochu ohřejeme. Zítra čekáme podobnou jízdu, s ranními teplotami mezi 6 a 11 stupni a denními maximy kolem 18 až 22, na jižní Moravě to dokonce vyšplhá až na 24, takže už si chystejte plavky, jestli máte co ukázat, nebo aspoň studené pivo.
4: To byly zprávy Crazy Radio. Další
2: to je Crazy Radio.

tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.

Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích třejich očekávání. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z lavy kávy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozpěrek.

0: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 8 hodin ráno. Lidé se s příchodem léta celpou do plavek, ale podle aktuálních pozorování to vypadá spíš na boji s nafouklým břichem, než s vyrýsovaným pekáčem buchet. Některé dámy už prý pro jistotu chodí na plovárnu rovnou v burkinách, aby se nikdo, sakra, nedivil, co jim trčí spod trička.
4: Ze společnosti.
5: Tak to máme čerstvou zprávu přímo z oblak. Jeden z českých bulvárů přinesl info o párečku, který si to střihl rovnou na palubě letadla mířícího do Argentiny. Prý jim k přeskočení jiskry stačil jen okamžik, a pak už to byl pořádný letecký mejdan.
4: Kultura.
5: Nejenom v posteli, ale i v mobilu se teď Čechům daří hýřit intimními chvílemi. Téměř třetina národa si totiž pravidelně posílá lechtivé zprávy, fotky a videa, a to hlavně ti mezi 18 a 29 lety. Takže bacha, co komu posíláte, ať vám to pak nevisí na nástěnce místo umění.
4: Sport.
5: Fotbaloví nadšenci se včera postarali o pořádné pozdvižení na místním hřišti. Během napínavého zápasu se jednomu hráči tak zjevně nadmíru dařilo, až mu z trenýrek vypadlano, rozhodně ne balon. K smíchu byl všem, ale gól nakonec stejně dal.
4: Doprava.
5: Na českých silnicích je to dnes ráno opět jako na divokém západě, takže opatrně. Místy se sice nic moc neděje, ale sem tam vám cestu skříží třeba divočák nebo zbloudilá srna, jako se stalo například u Branišovic, a to je pak hned o jedno auto méně, nebo spíš o pořádnou díru v peněžence. Takže klid a pevné nervy, ať dorazíte včas a bez dalšího drama.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes to bude tak trochu jako na houpačce, obloha se bude mračit, ale sem tam se ukáže i sluníčko, takže žádný fujtajbl na celý den. Denní teploty vyšplhají na příjemných 18 až 22 stupňů, takže žádné klepání kosy, ale v noci klesnou k 5 až 9, tak si přece jen něco teplého na sebe hoďte, ať vám nezmrzne péro. Možná se objeví i nějaká ta přeháňka nebo bouřka, takže deštník si klidně přibalte, ať se zbytečně nenamočíte až na kůži.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt.

0: Kizzy Radio. Od byla 9:00.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
6: Crazy Radio.
7: Zpravodajský servis.
8: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
9: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 9 hodin ráno. Život v Česku kvete jako jarní pampeliška, a to i tam, kde byste to nečekali, třeba v letadle, kde si dva ptáčci užili spalující vášeň, přímo nad mraky. Mezitím na horách prý lítaly bikiny, když se jistý andílek promenádoval úplně nahý na člunu, a aby toho nebylo málo, tak i spodní prádlo Kim Kardashian s sebou vezlo v skutku luxusní náklad.
8: Ze společnosti.
9: Na českých silnicích přibývá motorkářek, které to ale v autoškolách nemají vůbec snadné. Kromě zvládání mašiny totiž občas čelí i nadávkám. Evidentně se některým chlapům nelíbí, že jim ženský ukazují záda, a to doslova.
8: Kultura.
9: V Praze se nedávno konala přednáška Perly bulvární historie, kde se probírali ty nejštavnatější drby z minulosti, co si jen paměť pamatuje. Přednášející prý vytahovali ze šuplíku takové lahůdky, že by se jeden červenal ještě týden. Je vidět, že i po letech lidi baví štourat se v tom, co se kde šustlo, a že některé perly prostě nestrácejí lesk.
8: Sport.
9: Fotbalové derby v Praze se změnilo v pořádný bordel, když fanoušci jednoho z týmů vlítli na hřiště s petardami a rozprášili oslavy titulu. Místo velkolepé párty tak byla k vidění spíš pěkná rvačka a pár zbytečně ohořelých trenýrek. Inu, někteří prostě vědí, jak si užít zápas se vším všudy.
8: Doprava.
9: Na Karlovarsku se strhl docela humbuk. Policajti tam hledají záhadnou cyklistku v růžovo-bílém dresu, která se po srážce s autem vypařila jak pára nad hrncem. Chudák řidič teď musí řešit nejen bouračku, ale i to, kam se ta kočka zbalila, když měla zůstat na místě.
8: Počasí.
9: A teď se podíváme na počasí. Dnešní středa nám v Česku přinese oblačno až polojasno, sem tam i nějakou tu přehánku, takže deštník si radši vezměte, teploty se vyšplhají k 18 až 23 stupňům a v noci spadnou k 10. Ideální čas na odpolední kávičku na zahrádce, a to, jestli si k tomu někdo sundá tričko, už je jeho věc, však víte, jak to je.
8: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Na hornický deň v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
1: Všecko samé silné. Naraz tam vleze chlap, víte, ale taký hrana, taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák! Který je tu Novák?
2: Stane taká třasořitka, tak 45 kilo. A vydá já.
1: Žoho počuji. Pod kulečníkem. Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No povědá proto, zavřel dveře a Marisa vybrchla. Chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 20. května slavíme svátek Zbyška, jméno slovanského původu, které se často vykládá jako ten, kdo rozmnožuje slávu. Všem Zbyškům přeji k jejich dnešnímu svátku jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 10 hodin dopoledne. Tak se nám zdá, že jarní nálada a vyšší teploty už zase lezou lidem nejen na mozek, ale i do ložnic, seznamky praskají ve švech a někteří si prý raději zaplatí rande s virtuální realitou, protože aspoň ta je slíbena bez závazků. No a ti, co se ještě snaží v reálu, tak pozor, teď frčí nová taktika, místo kytky prý stačí donést do hospody pytlík chipsů a je vyhráno, prej to funguje líp než básničky.
5: Ze společnosti.
6: Případ poníka Rozárky z pražského zooparku zvedá ze židlí milovníky zvířat. Lidé si stěžují na údajné týrání a dokonce podali trestní oznámení, protože kobyla prý trpí bolestmi a majitelé to ignorují. Ti se ale brání a naznačují, že za celou kampaní stojí nespokojený návštěvník, který dostal od ošetřovatelky kopačky.
5: Kultura.
6: Tak to máme čerstvé kulturní drby přímo z jachty. Influencerka Azra Sokira, známá z Růže pro nevěstu, nedávno oslnila fanoušky sexy snímky svého nového poprsí. Prý se s něj tenkrát rozplakala štěstím, tak snad teď pláče jen slzy radosti z obdivných pohledů na její luxusní tělo.
5: Sport.
6: Z hokejových stadionů se občas linou perly hodné kabaretu. Minule jeden komentátor popisoval, jak by se měl hrát backhandový blafák slovy, roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč tak, jak se sluší a patří. Diváci se u toho samozřejmě řechtali smíchy, zatímco bruslaři se snažili udržet balanc.
5: Doprava.
6: Včera v Plumlově to dopadlo vtipně, když si dvě řidičky na křižovatce navzájem nedali přednost kvůli trochu zmatenému značení, a tak se srazili. Jedno z aut si to pak namířilo rovnou na chodník, jako by tam mělo sraz, zatímco jedna z dam si jela pro malou prohlídku do nemocnice. Škoda je 100 tisíc, ale aspoň je o čem si povídat u piva.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vědou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, ale se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda? My jsme to neviděli.
1: Crazy Radio.
3: Minimum muziky.
1: Minimum
3: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 11 hodin dopoledne. Brněnská MHD zažila kuriozní nález, v tramvajácké výpravně teď čeká na vyzvednutí ztracený vibrátor. Majitelka ho tam nejspíš v zápalu boje s revizorem zapomněla. Takže pokud vám něco chybí a poslední jízda byla drsnější, víte, kam zajet, ať je zase klid v rodině.
4: Ze společnosti.
5: Policie v Týně nad Vltavou měla nedávno plné ruce práce, když jim nahlásili nález bezhlavého těla v lese. Na místě se ale z děsivého případu vyklubala jen opuštěná silikonová pana, kterou někdo ukradl a zjevně ho moc neoslovila. Inu, krádeže už dneska nejsou, co bývaly, a ani zloději nemají vkus.
4: Kultura.
5: V české kultuře to začíná být fakt divočina. Někdo nám totiž ukradl lebku svaté Zdislavy, což je takový unikát, že ani historici nepamatují podobnou zlodějinu. Doufejme, že si nový majitel s ní neudělá rovnou stojánek na tušky, to by byl fakt nevkus.
4: Sport.
5: Slavná Ester Ledecká, která na svazích soupeřkám nedává šanci, teď prý dostala na frak v lásce. Bulvár šeptá, že jí sjezdařského fešáka přebrala jiná sexy lyžařka ze svahu. Tak doufejme, že i tahle alpská románková eskapáda alespoň pořádně nakopne k dalším medailím.
4: Doprava.
5: Semafor na Pekařské v Brně se opět rozhodl stávkovat, takže se doprava plížila jako želva po maratonu. Řidiči už pomalu začali rozjíždět konverzace s kolem jdoucími a někteří si dokonce objednali pizzu do kolony. Snad se ten drát, co prasknul, najde dřív, než někomu rupnou nervy a začne troubit národní hymnu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají teploty od 18 až po horkých 23 stupňů, takže ideální čas na sundání vršků, ale pozor, na Moravě se odpoledne můžou objevit bouřky jako z akčního filmu. A v Čechách to dopoledne taky nebude úplně bez kapky, tak ať vás ten nečekaný déšť nepřekvapí v plavkách.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Díky.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říká, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říká, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Take them back.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

Rádio.

0: Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, poledne. S blížícím se létem se zase v hospodách rozjela debata, kdo má na koupaliště nejlepší figuru a kdo si na ní jenom hraje. Jeden štamgast z Plzně prý včera prohlásil, že na břicho narvané pivo se prostě musí zbalit pořádná kočka. No, tak to držíme palce, frajere.
5: Ze společnosti.
6: Městští strážníci na Českobudějovicku si mysleli, že objevili mrtvolu, když v lese našli záhadnou bednu. Nakonec se s ní ale vyklubala bezhlavá silikonová pana, zřejmě určená k trochu jiným radovánkám. Zloděj, který ji ukradl, ji tam pohozenou nechal, asi ho obsah balíku dostatečně neuspokojil.
5: Kultura.
6: Česká republika se chystá na další bizarní folklorní šílenství, když na konci května zase vjede tradiční jízda králů. Mladí kluci, jeden z nich navlečený do ženských šatů jako král, se projedou na nazdobených koních a potěší davy. No, a kdo by nechtěl vidět takovou parádu, to už je prostě naše kulturní klasika.
5: Sport.
6: Čeští hokejisté včera ukázali, že mají pořádné koule a po divoké bitvě se Švédy si připsali na mistrovství světa další vítězství. Jedním z hlavních hrdinů byl obránce Marek Alšer, svalnatý tvrdák z Kladna, co svým tělem ucpával díry v obraně, až z toho protihráče museli bolet zuby. Dneska nás čeká Itálie, tak doufejme, že naši kluci nebudou mít po včerejšku moc bolavé svaly a zase si to pořádně užijí.
5: Doprava.
6: Tak to tu máme dalšího hrdinu silnic, který se rozhodl pro zkratku životem i skrz dětské hřiště. U Prahy v Ořechu se stala bizarní bouračka, kdy kradená škodovka skončila napasovaná mezi altán a školku. Řidič se pak vypařil rychleji než ranní mlha, asi měl důležitější rande než s policajty.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to vypadá na den, kdy se konečně zbavíme všech zbytečných vrstev, s denními teplotami šplhajícími k příjemným 18 až 22 stupňům Celsia. To znamená, že nejen kvete příroda, ale i některé vztahy, takže pozor na horké chvilky, i když v noci klesneme k chladnějším 7 až 11.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum.

0: přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká, pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda, vytáhnete mě až pod tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonovej. A střemhlav mě pustíte z ty vejšky a panel na hlavu. Říká, no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká, 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká, to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. No, říká, ne, já to dělám dneska poprvé, ale že to tak bolí.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Check it out.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Každý den je originál.
2: 20. května slavíme svátek Zbyška, jméno slovanského původu, které se často vykládá jako ten, kdo rozmnožuje slávu. Všem Zbyškům přeji k jejich dnešnímu svátku jen to nejlepší.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. Oni pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 13. hodina odpoledne. Láska v Česku se hraje na zajímavé koleje, neboť nejnovější průzkum ukázal, že zatímco ženy jsou se single životem často spokojené, muži prý partnerku nemohou najít a masově se hrnou na online seznamky. Někteří z nich tam asi posílají fotky z minulé dovolené, kde jim to s pivem v ruce obzvlášť slušelo, i když to bylo před 10 lety. Dámy, buďte na pozoru, aby z ideálního prince nevykoukl jen král pivařů s fotkami z roku raz dva.
5: Ze společnosti.
6: Tak schválně, kolik znáte Jarmil? Podle nedávného průzkumu totiž čeští rodiče vybrali jméno Jarmila jako nejtrapnější v historii, přitom ho u nás nosí skoro 60 tisíc žen, převážně starší generace. No jo, kus se mění, a zatímco babička je Jarmila jak víno, dnešní mládí radši sáhne po Sofii nebo Mii, chápete.
5: Kultura.
6: Další kolo pěvecké soutěže Superstar se blíží, a aby to nebylo nikoho málo, opět ho bude moderovat nestárnoucí Leoš Mareš. V porotě se pak objeví osvědčené tváře jako Eva Farna a Kalin, takže se můžeme těšit na pořádnou dávku hudebních extází i trapasů. Otázka jen zní, jestli už tenhle kolotoč s novými hlasy a starými ksichty někdo vůbec počítá.
5: Sport.
6: Na posledním okresním hasičském poháru v Kocourově předvedl místní hrdina takovou divokou techniku s proudnicí, že to vypadalo spíš jako přenos z erotického studia. Voda stříkala na všechny strany, jen ne do terče, ale faninky prý řádily nadšením víc než při finále Ligy mistrů. Organizátoři už zvažují zavedení mokrého trička jako doplňkové disciplíny pro další ročník.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká taková typická květnová loterie, kdy se mraky budou honit s přeháňkami, a na Moravě dokonce i nějaká bouřka může zazvonit u dveří. Teploty se vyšplhají na příjemných 18 až 23 stupňů Celsia, což je ideální počasí na piknik, ale nezapomeňte na pláštěnku, ať vás nepřekvapí náhlá sprcha jako milenec za rohem. Takže se připravte na všechno, protože nevíte, co na vás z oblohy spadne, ať už to bude voda, nebo ta pověstná rýma z prochladnutí po vášnivé noci pod Širákem.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: VKSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku, písek, já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, v cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: informací. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 14. hodina odpoledne. Praha je plná turistů, někteří se zřejmě inspirovali filmem Slunce, seno, jahody a zkouší, jestli se v rybníku opravdu skrývá poklad, zatímco jiní se snaží ulovit selfiečko s polonahým Karlem Gottem z Vosku. Ale aby těch kulturních šoků nebylo málo, jedna bába v tramvaji dneska ráno tak vytrvale nadávala na zdražování rohlíků, že se prý její hlas nahrával do playlistu jako nová relaxační hudba pro řidiče. Konec.
5: Ze společnosti.
6: Lechtivé zprávy si posílá zhruba třetina Čechů, což z takzvaného sextingu dělá úplně běžnou součást digitálního života, a to hlavně mezi mladými. Zdá se, že když je drahá polovička zrovna v práci, mobil se stává nejlepším kamarádem pro okořenění vztahu. Hold, stará dobrá romantika z dopisy už je asi pasé, teď frčí nahaté fotky a zprávy, které rozpálí.
5: Kultura.
6: Kniha Česká touha od Hany Vackové píchla do vosího hnízda české intimity, když odhaluje 19 anonymních příběhů z hlubin ložnic. Dozvíte se, jak to mají naši spoluobčané se sexem, nevěrou, BDSM i asexuály, a že se o tomhle prostě moc nemluví. Je vidět, že i když na nás sex vyskakuje z každého rohu, od té skutečné pravdě se u nás stále tak nějak stydíme mluvit.
5: Sport.
6: Policejní razie v českém fotbale odhalila, že si pár borců asi chtělo vylepšit kapesné dřív, než si ho zaslouží na hřišti. Místo poctivé kopané se tu zase čachrovalo s výsledky kvůli sázkám, a dokonce i jeden prvoligový hráč se přiznal, že si přihodil pár tisícovek za ovlivnění zápasu. No, prostě klasika. Fotbal je krásná hra, jen když se u ní někteří snaží kopat do míče a nejen do etiky.
5: Doprava.
6: Dálnice D1 se opět předvedla v plné parádě, její nekonečná stavba u Brna potrápí vaše pozadí až do podzimu 2026 s provozem převedeným na provizorní větve. Dnes navíc probíhá veselé malování na vozovku směrem na Brno, takže levý pruh je mimo hru. Tak si v té šňůře hlavně nezapomeňte koupit dostatek pití, ať pak nebrečíte, že musíte hledat křoví.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes to vypadá, že se nad většinou republiky budou honit mraky, ale nenechte se zmást, teploty šplhají k příjemným 22, místy až ke 23 stupňům, takže ideální na to svléknout všechno, co vás tíží, a ukázat se světu v plné kráse. Jen pozor, sem tam může spadnout i nějaká ta kapka, takže bacha na mokrý záda, to by se nehodilo k opálenému bříšku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio, minimum muziky.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

slova túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: certified G.
1: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 15. hodina odpoledne. V Česku se roztrhl pytel z influencerky z OnlyFans, které teď řeší, jak naložit s daněmi, když jim na účty chodí neskutečné cifry za ukazování, co by jinde normálně neukázali. Finančák je z toho prý na infarkt, ale holky se smějí a už plánují další vylepšení svých pracovních pomůcek. Teď jen, aby jim to pojištění na nemovitosti platilo i u doktora.
5: Ze společnosti.
6: V Týně nad Vltavou se strážníci pěkně zapotili, když vyjížděli k nálezu lidského těla bez hlavy v lese. Nakonec se však ukázalo, že jde o silikonovou panu, která se zřejmě nelíbila zloději, jenž ji ukradl. Ještě kurióznější je, že se banány v českých domácnostech příkazí rychleji, pokud je necháte vedle jablka, ale dáte je do ledničky, když jsou zralé, vydrží déle.
5: Kultura.
6: Takže, vypadá to, že i když na nás sex čumí z každého rohu, Češi o něm stále melou pantem, jak odhaluje nová kniha zkoumající ty nejštavnatější touhy běžných smrtelníků.
5: Sport.
6: Český hokejista Jan Ščotka dostal na mistrovství světa varování za crosscheck do hlavy švédského útočníka, což je prý něco jiného než podmínka, aby se neřeklo, že je na ledě úplný dřevorubec. Disciplinární komise IIHF mu tak sice neudělila stopku, ale jeho hokejový rejstřík už čistý jako lilie není. Teď se bude muset hodně snažit, aby si nevysloužil další zápis a třeba nezačal hrát i s rukama svázanýma za zády.
5: Doprava.
6: Aktuální dopravní situace v České republice ukazuje, že naše silnice jsou opět plné překvapení. Dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi se konečně dočká uvolnění po opravách, které trvaly od března, takže tam by mělo být brzy zase volněji, pokud se teda neobjeví další práce. Jinak se řidiči musí připravit na nehody a zácpy po celé zemi, například na D1 u Brna nebo na silnici Ilomítko 35 u Liberce, kde se prostě vždycky něco posere. A aby toho nebylo málo, tak vláda schválila chytrou dopravu do roku 2031, což prý znamená, že si auta začnou povídat se silnicí, tak doufejme, že si nebudou stěžovat na rozbité silnice a volná místa v hospodě.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Čechách čeká oblačno s přehánkami a teploty se vyšplhají na příjemných 18 až 23 stupňů, takže žádná hrůza. O víkendu už ale na nic nečekejte, slunce se ukáže v plné kráse a rtuť teploměru vyrazí k letním hodnotám, kdy se dočkáme i 27 stupňů Celsia. To je ideální čas odhodit svršky a pořádně se opálit, ať už na zahradě nebo u vody, hlavně ať se nám ty křivky pěkně rýsují.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
2: Minimum muziky, minimum muziky, maximálně fun. To je crazy, to je crazy.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Five, four, three, two, one.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Týden je originál.
1: 20. května slavíme svátek Zbyška, jméno slovanského původu, které se často vykládá jako ten, kdo rozmnožuje slávu. Všem Zbyškům přeji k jejich dnešnímu svátku jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy
1: pecky.
4: Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 16. hodina odpoledne. Teploty stoupají a s nimi i úroveň zoufalství při schazování zimních špeků, takže se v parcích a fitkách potí lidi, co celou zimu jen žrali a chlastali. Odborníci prývarují, že s příchodem léta rapidně stoupne počet trapasů na koupalištích, protože někteří na fotky z dovolené prostě kašlou a ukazují víc, než chtěli. Celá republika tak s napětím čeká, jaké módní kreace a odhalení nás letos na plážích a u bazénů zase pobaví.
6: Ze společnosti.
7: Tak bacha na staré dvoustovky. Některé z roku 1993, co mají v ochranném proužku nápis Republik vede Uzaire, místo českého textu, se dnes prodávají až za 500 000 korun. Taková vtipná chybička německé papírny udělala z obyčejné bankovky sběratelský poklad, takže si radši zkontrolujte, co vám leží v peněžence po babičce, ať nepropásnete slušný balík.
6: Kultura.
7: Prý se to vyplatilo. Hradečtí humoristé Jiří Polák a Rudolf Vítek dostali za své šprýmy lázní ocenění od obce spisovatelů Česká republika, což je na české poměry celkem pecka. Takže, kdo by řekl, že i s lehtivými tipy o utrápených klientech lázní se dá prorazit až na vrchol. A to jsme si mysleli, že se v Česku cení jen nudná klasika.
6: Sport.
7: Tenisový svět se nestačí divit, kontroverzní Francouz Corentin Moutet se v Hamburku předvedl v plné kráse, když po prohraném míči divákům ukázal, co má pod kraťasy. Sudí mu se to nelíbilo, ale fanoušci si přilibovali. Co na takové odhalení asi říkají tenisoví bafunáři?
6: Doprava.
7: Takže, pokud dneska zrovna spěcháte na rande nebo se jen snažíte uniknout nudě, české silnice vám to pořádně okoření. Kolony a nehody, jako by se s nimi roztrhl pytel po celé republice, takže se raději připravte na další jízdu a možná i na nějaké ty švestky na okraji silnice, zatímco si budete drbat hlavu nad zpožděním. Hlavně opatrně, ať nemusíte dneska v noci volat do rádia a vyprávět svůj vlastní dramatický příběh, jak jste málem nestihli pivo.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková typická májová houpačka, kdy se teploty budou pohybovat kolem 18 až 23 stupňů, s občasnými přeháňkami, takže nezapomeňte pláštěnku, pokud nechcete, aby vám déšť rozmazal řasenku. Ale nebojte, od zítřka už to bude lepší a o víkendu se rtuť teploměru vyšplhá až k příjemným 28 stupňům, což je ideální počasí na všechno to, co se v létě rádo dělá venku. A pamatujte, mnoho chroustů v máji, dobrý rok, takže se připravte na pořádnou úrodu i na plné pláže.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Hola, smouvové.
3: To je na nás, co?
2: Uděláme si klouzačku.

0: jako Šmoulo, ty jsi nejrychlejší.
1: Já vím, Šmoulinko.
0: Mám tě ráda, tačko Šmoulo.
2: Léto je vždycky tak romantické, snad díky tomu, že je tak aromatické. To nemá žádné období jiné, že se vzduchem tolik různých vůní line. Tak třeba v metru lidi fakt smrděj, řekl bych, že nemejou se, i když opak tvrděj.

tresku, hledět si v parku s dívkou do očí. Nechoďte parky, ty jsou v létě cítit močí. Divně to smrdí i u doktorky, ale tam to smrdí vždycky, to nebude těmi horky.

Jako čerstvý léto za okny je, je právě nejvyšší čas zatáhnout žaluzie, počkat až podzim.

0: nás.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Yeah.

přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 17. hodina podvečerní. Podle posledních trendů se do módy vracejí úzké džíny a třásně, takže se Češi můžou zase vesele rvát do kalhot, co nosili před 10 lety, a vypadat u toho jak kovbojové z Horní Dolní. A hlavně, nezapomeňte na ty obří sluneční brýle, aby nikdo nepoznal, že jste včera v hospodě zase protáhli šichtu. Konečně něco, kde se snoubí úspory s módním diktátem, protože ten starý hadr už stejně nevypadal nic moc.
5: Ze společnosti.
6: Tak pozor, v Brně se na kostele svatého Jakuba ukrývá docela pikantní překvapení, malá soška, která na kolem jdoucí drze vystrkuje holý zadek. Legenda praví, že si tak mistr stavitel před staletími střílel z měšťanů, kteří mu nechtěli pořádně zaplatit, nebo z vrchnosti z Petrova. Evidentně už tehdy se s holou řití dávali najevo silné emoce, a to doslova z výšky.
5: Kultura.
6: Češi se letos zase jednou nacpou do cizích baráků, ovšem tentokrát naprosto legálně. Festival Open House Praha totiž otevírá dveře k běžně nepřístupným architektonickým skvostům, a to včetně Hrzánského paláce, kde si konečně můžeme očumovat i Slavíčkův ateliér. Takže žádné divadlo, prostě hurá do vládních budov, než se zase zavřou.
5: Sport.
6: Takové české sportovní pole, to není jen fotbal a hokej, ale i podivnosti jako nohejbal, nebo dokonce bosabal, mix volejbalu, fotbalu a gymnastiky na nafukovací trampolíně, který se prý pomalu usazuje i u nás. Kdo ví, třeba se na firemních akcích začnou skákat salta v plavkách a s latinsko-americkým rytmem. Takže, na příštím teambuildingu si nezapomeňte vzít hlavně pevné spodní prádlo, ať vás po dopadu nic nepřekvapí.
5: Doprava.
6: Jedno osobní auto se na D1 u Brna rozhodlo minulý pondělí zkusit kariéru akrobata a skončilo na střeše, takže se na 208. kilometru směrem na Ostravu chvilku jezdilo jako v blázinci, nebo spíš vůbec. Policie musela provoz odklonit na 430, aby řidiči nepřišli o nervy úplně a mohli si v klidu zanadávat na české silnice. Doufejme, že si posádka střechování užila a hlavně přežila bez úhony, zatímco ostatní řidiči si zase jednou procvičili trpělivost.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková typická česká středa, kdy se sluníčko s mraky střídají jak chlapi u piva, a sem tam nám do toho prdne nějaká sprška nebo i bouřka, hlavně na Moravě. Denní teploty se vyšplhají tak na 18 až 23 stupňů, takže žádná velká horka na svlékání do plavek, spíš tak na příjemný večer ve dvou pod dekou. Ale nebojte, už se to lepší, víkend nám přinese taková vedra, že si na sebe nevezmete skoro nic, a hurá k vodě, protože teploty vystřelují.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocného bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

fun. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

0: a pak si drásky spočítá.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 18. hodina podvečerní. Češi se ukázali jako pěkní požírači knedlíků a piva, když v průzkumech vyšlo najevo, že jsme v Evropě absolutní špička v hospodských radovánkách a naše břicha jsou na to patřičně hrdá. A aby toho nebylo málo, prodej nafukovacích bazénků a zahradních grilů trhá rekordy, takže je jasné, co se bude dít na každé druhé zahradě, až se o víkendu udělá konečně hezky. No co, pořád lepší než koukat na politické kidy, že jo?
5: Ze společnosti.
6: Instruktor zdravotníků si to dneska pořádně zavařil, když předváděl infarkt a bác, skutečně ho dostal. Chudáci studenti si mysleli, že je to jenom špatný vtip v rámci výuky. Doufejme, že ho ten realistický trénink naštěstí nikomu nezachránil, ale pomohl jemu samotnému.
5: Kultura.
6: Česká Victoria's Secret andělka Jiříčková ukázala, že i supermodelky si umí užívat slunce, vzduchu a vody. Na člunu se totiž oddávala absolutní volnosti a zapomněla na oblečení. Holt, když má člověk co ukázat, proč by se zbytečně halil, že ano?
5: Sport.
6: Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou zase ukázalo, že fanoušci si umí užít zápas po svém, i když to tentokrát skončilo absolutním šílenstvím. Stovky slávistů vtrhli na hřiště, zapálili pyrotechniku a brankáři Sparty Jakubovi Surovčíkovi prý spláchli obličej pivem, to se holt hned tak nevidí. Inu, když emoce převáží nad rozumem, tak se prostě kope do míče i do pravidel fair play, co už.
5: Doprava.
6: Tak to vypadá, že na našich silnicích se zase dějí věci, co si ani nevymyslíte, například opilý borec z Jeseníku, co se stihl za hodinu vybourat hned dvakrát, pokaždé s pořádnou dávkou promile. Policajti se ho sice snažili skrotit, ale někteří řidiči jsou prostě mistři ve stěžování života ostatním. Takže bacha na cesty, nikdy nevíte, kdo si zrovna vyrazil na svou životní jízdu, co smrdí chlastem a plechem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká pěkná podívaná s teplotami kolem 20 stupňů Celsia, tak sundejte svršky a ukažte, co máte. Zítra sice možná sprchne a ochladí se na příjemných 19 až 21, ale i tak to bude na kratší sukni, dámy, nebojte.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Soudruzi, úhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám služí, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy, dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na oleju, lujili, juliju. Na oleju, lujili si. Jsi sam.
1: Minimum info. Maximálně fajn.

Brawo!

0: Každý den je originál.
1: 20. května slavíme svátek Zbyška, jméno slovanského původu, které se často vykládá jako ten, kdo rozmnožuje slávu. Všem Zbyškům přeji k jejich dnešnímu svátku jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 18. hodina podvečerní. Češi se ukázali jako pěkní požírači knedlíků a piva, když v průzkumech vyšlo najevo, že jsme v Evropě absolutní špička v hospodských radovánkách a naše břicha jsou na to patřičně hrdá. A aby toho nebylo málo, prodej nafukovacích bazénků a zahradních grilů trhá rekordy, takže je jasné, co se bude dít na každé druhé zahradě, až se o víkendu udělá konečně hezky. No co, pořád lepší než koukat na politické kidy, že jo?
6: Ze společnosti.
7: Instruktor zdravotníků si to dneska pořádně zavařil, když předváděl infarkt a bác, skutečně ho dostal. Chudáci studenti si mysleli, že je to jenom špatnej vtip v rámci výuky. Doufejme, že ho ten realistický trénink naštěstí nikomu nezachránil, ale pomohl jemu.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hníváčí ze sklepa z hníona 3 metráky jablek. Ježišmarja, povídá. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Minimum muziky, minimum

0: Ani seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Odbyla 20. hodina.
3: Hrajeme další pecky.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Další pecky.
2: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 20 hodin. Profesionální hasiči z Prostějova se včera ukázali jako praví hrdinové, když jeden z nich musel s notnou dávkou šikovnosti prolézt úzkou škvírou ve starém sklepě, aby zachránil zvědavé koťátko. Chudák malý chlupáč se tam zasekl a bez cizí pomoci by to zřejmě nedal, což je pech, když máš 9 životů a jeden ztratíš v díře. Doufejme, že si z toho vzal ponaučení a příště si rozmyslí, kam strká čumák, a páničci se poučili, že štěrbiny nejsou jen na peníze.
5: Ze společnosti.
6: Česká republika žije odhalením tajemství pevného zadečku Olgy Menzelové, která v 8.40 vypadá stále jako lusk. Že by se teď všichni na jaře masově vrhli na její speciální cviky. No potěžkoště.
5: Kultura.
6: Páničci v Česku opět dokazují, že láska k mazlíčkům nezná hranic, a to ani těch estetických. Novým trendem jsou totiž třpitivá psí varlata, což je prý estetická úprava, kterou svým čtyřnohým miláčkům dopřává stále více lidí. No potěžkoště, hlavně, že se pejsek cítí jako král.
5: Sport.
6: Tak tohle se Švédům pěkně vymstilo, hoši s reprejím i přes fauly rozhodčího zavřeli držky. Po trapase se Slovinskem se zdálo, že naši hokejisti dělají soupeřům jen špatný vtip, ale švédské úšklepky jim po včerejšku pěkně zhořkly. Prostě jim ukázali, kdo je tady pánem.
5: Doprava.
6: Dnes se na našich silnicích tančí plechový balet, takže si pospíšíte akorát do kolony nebo na papírování s pojišťovnou. Třeba na D8 u Zlosině si jeden borec udělal z auta kabriolet vzhůru nohama a po celé republice se auta s motorkami hrají na schovávanou s nešťastným koncem. Takže jestli nechcete, aby vám dnešní večer zkazila prasklá náprava, jeďte s rezervou a hlavně s rozumem, troubové.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Celá Česká republika se může těšit na pořádné teplo, rtuť teploměru se vyšplhá až k hranici 30 stupňů Celsia, takže si na sebe neberte nic zbytečného, vždyť to znáte, čím mín hadrů, tím víc srandy. Sem tam se objeví mráček, ale ten se taky nejspíš upeče horkem a nebude mít chuť kazit vám den, co říct, počasí jako prase.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

Za plaveninou zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice. Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 21 hodin večer. Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo novou kampaň, která má Čechy naučit, že grilování na balkonech činžáků je fakt oprus. Podle prvních ohlasů se národ spíše baví nad sousedskými spory o smrad z bustů než nad tím, kdo bude udávat páchnoucího grillmistra. Prý už vznikají petice za legální prodej hasicích přístrojů s příchutí piva, to by se to hasilo.
5: Ze společnosti.
6: Stoletý bývalý krejčí Václav Kohout z Plzeňského kraje prozradil tajemství své dlouhověkosti, prý stačí pravidelný pohyb a mít za ženu šikovnou dámskou krejčovou. S tou se prý oženil hned po vojně a nikdy mezi nimi nebyla zloba, takže žádný stres. Možná, že na tu správnou jehlu a nit narazil, a to doslova.
5: Kultura.
6: V kinech právě startuje nová česká komedie Dovolená v českém ráji, která se nebojí ukázat, že největší peklo na dovolené často nejsou komáři, ale ti, s kým tam jedete. Práce snů, co? Hlavně, když milujete je, ale jejich zvyky byste nejradši vyhodili z okna.
5: Sport.
6: České bowlingové mistrovství přineslo historický okamžik, když Lukáš Jelínek předvedl parádní perfect game, prostě třístovku jako víno. Jeho soupeř Jaroslav Lorenc sice taky neměl vůbec špatný nához, ale Jelínek si to prostě pohlídal a obhájil titul. To musela být panečku podívaná, když padalo jedno ESO za druhým.
5: Doprava.
6: Vážení řidiči a milovníci dvoukol, připravte se na zprávu, která vás možná přiměje k zamyšlení nad večírky před jízdou. Jeden 69-letý borec se totiž nedávno katapultoval z elektrokola poté, co si zamotal tašku do předního kola, a to s téměř 2 promile v krvi a bez helmy. Pád to byl sice nepříjemný, ale naštěstí jen s lehkými zraněními, takže si příště raději dávejte pozor, co si cepete do košíku a hlavně do hlavy.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci si připravte pyžamo, protože se teploty propadnou někam mezi 7 a 11 stupňů, takže žádné velké divočení na balkóně. Zítra se ale slunce zase ukáže v plné kráse, rtuť teploměru vyšplhá až k 23 stupňům, což je ideál na první plavky, tak bacha na zvědavé sousedy. Odpoledne se sice sem tam objeví přeháňka, ale to jen, aby nám ta květena pořádně nabobtnala.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Minimum muziky. Bla, bla, bla. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 20. května slavíme svátek Zbyška, jméno slovanského původu, které se často vykládá jako ten, kdo rozmnožuje slávu. Všem Zbyškům přeji k jejich dnešnímu svátku jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 22 hodin večer. Na pražských nábřežích se prý už teď rojí leklé ryby a zamilované párečky, co si myslí, že jsou neviditelní, ale jejich vzdechy slyší až na Staromák. Hlavně, aby ty holky pak po ránu zjistili, že si odnesli jen klíště a ne novou životní lásku, to by byl teprve průser.
4: Ze společnosti.
5: Strážníky v Týně nad Vltavou pořádně potrápila bedna v lese, kde podle oznamovatele leželo zřejmě lidské tělo. Nakonec se ale z hrůzného nálezu vyklubala jen silikonová pana, kterou někdo ukradl a zřejmě se mu nehodila do krámu, tak ji prostě zahodil. Každopádně, chlapík dostal svou lásku zpět, takže happy end, ne.
4: Kultura.
5: Česká republika řeší, co to s námi sakra je, když se tolik lidí prezentuje na platformách jako OnlyFans. Režisérka Chalupová dokonce zjistila, že tam utíkají i muži, unavení z nekonečného odmítání v reálném světě. Takže zatímco jedni vydělávají na nahotě, druzí si tam aspoň prohlížejí, když už v hospodě nic neuloví.
4: Sport.
5: Berete léky na vysoký tlak. Jestli to takhle půjde dál, raději si připravte extra balení, protože zápasy českých hokejistů na mistrovství světa jsou jen pro silné nátury. Fanoušci u obrazovek málem chytli infarkt, když naši borci po dvou třetinách prohrávali s Itálií. Naštěstí se Červenka a spol. Nakonec z bahna vyhrabali a zvítězili 3-1, ale nervy diváků dostali pořádně zabrat.
4: Doprava.
5: Pokud vám na silnicích chybí adrenalin, tento víkend si můžete bezpečně zařádit v simulátoru, který vám převrátí auto na střechu. Ministerstvo dopravy v rámci Open House nabídne zájemcům jedinečnou možnost, jak zažít pořádný karambol bez modřin a pokut. Žádné opravdové rány na české D1, jen zábava s otočnou plechovkou.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Česko dnes čeká den, kdy se oblékat jak cibule bude to pravé ořechové, teploty se totiž vyšplhají na příjemných 20 až 25 stupňů Celsia, takže plavky nechte ještě v šuplíku. Místy se sice objeví pár kapek, ale na pořádný slejvák to nevypadá, takže se nemusíte bát, že vám zmokne i to, co máte pod pláštěnkou, jen takové malé osvěžení. A na závěr, sluníčko bude svítit celkem slušně, takže opálit se jen tak nalehko by neměl být problém.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Tancoval voják se Slovenkou a povídá jí sečno, vy jste perla. Ona pájně perla, to čižma vrzla.
2: Crazy Radio.
3: Most people say
4: what they say, Sheldon.
3: They think
4: what's that? Hit you all sweet and innocent.
3: Well,
4: hey, where you is, ain't you?

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 20. května slavíme svátek Zbyška, jméno slovanského původu, které se často vykládá jako ten, kdo rozmnožuje slávu. Všem Zbyškům přeji k jejich dnešnímu svátku jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítla manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách. Ze společnosti.
6: Fakt, že si Češi s klidem tahají do plic kde jakou volovinu v domění, že je to zdravější, se zdá být opět podložený. Vědci totiž varují, že i ty beznikotinové e-cigarety vám v plicích dokážou udělat pěkný čurbes. Takže až budete příště kašlat jak starý trabant, vzpomeňte si na tu cool páru.
5: Kultura.
6: České kulturní scéně vévodí absolutní novinka pro milovníky ohnivých zážitků, na trh dorazila Absolut vodka s příchutí Tabasco, takže si teď můžete spálit hubu i při pití. Tahle pikantní lahůdka spojuje švédskou čistotu s mexickým žárem, takže se připravte na pořádnou jízdu, co probudí všechny vaše chuťové pohárky i skryté touhy. Perfektní pro ty, co už mají dost nudných drinků a chtějí konečně zažít něco, co je fakticky kousne.
5: Sport.
6: Tak tohle se zase kurva povedlo. Český fotbal prý předvedl takovou ostudu, že o ní píšou i v Británii a volají po doživotních zákazech. A my si tu naivně myslíme, že náš sport je čistej jako dětská prdelka.
5: Doprava.
6: Tak to se nám dneska na českých silnicích zase dařilo, jeden průser za druhým, a dálnice D1 tradičně nestála opodál. Zase se tam někdo buď to nevěnoval řízení, nebo si lepil na prdel, a hned máme kolony, jako by se snad všichni srali na jeden pruh. Prostě klasika, takže si zítra raději dejte bacha, ať se taky nevysekáte jako ti dnešní mamlasové.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Ty vole, zítra se nám to konečně trochu umoudří, takže žádných CAT na hlavu, ale spíš polojasno, sem tam nějaká ta mrakatá pičovina. Přes den se rtuť teploměru vyhoupne až na krásných 21, 22 stupňů Celsia, ideální na lehké oblečení. A v noci, ať už budete řádit s kýmkoliv, počítejte z 9 až 11 stupni, takže žádný holý prdelky, holky.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky.
7: Bla, bla, bla.
0: Minimum infa. Maximálně fun.
8: Whatever.
0: Z Crazy Rádia.

možný cíl, který si vymyslil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

jeba, co si o mě slyšel, všechno jsou to lži. Já jsem stále stejný týpek, ten ze 7-1-3. Hej, nejdřív slyšíš výstřel, chvíli na to slyšíš křik. Říkám, nepřežil bys jeden den na mojí ulici. Hej, Sergej B je dealer, mám odpojený zvonek. Večeřel jsem se zdrojem, přijel

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

stop.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 21. května, půlnoc. Češi se s nástupem teplejších dnů, zdá se, rozhodli zbavit nejen zimního tuku, ale i veškeré soudnosti, co se týče profilových fotek na seznamkách. Už nestačí fotka s rybou, teď frčí selfiečka z koupelny, kde v pozadí trůní špinavý záchod a bordel jak v tanku, a ne, realita je sexy, prý letí. Očekáváme tak masivní nárůst rozčarovaných rande a otázek, jestli dotyčný doma vůbec někdy uklízí, natož aby si tam přivedl nějakou normální ženskou.
4: Ze společnosti.
5: Pár z českých luhů a hájů si střihl rychlovku rovnou v letadle, prý už při vzletu. Tak aspoň víme, že si lidi umí zpříjemnit let i bez nudných filmů nebo těch hnusných baget. Doufejme, že pilot si to užil taky, nebo aspoň dostal kafe zdarma za ten turbulence zážitek.
4: Kultura.
5: V Praze se otevřelo muzeum nočníků a toalet, kde si můžete prohlédnout celou historii lidského vyprazdňování od starověku až po dnešek. Uvidíte tam královské trůny s dírou pro zadek i další vychytávky, u kterých si řeknete, že lidstvo je fakt nevyzpytatelné. Takže až vám zase jednou něco prdne do nosu, vzpomeňte si, že i Bobek má svou kulturní historii.
4: Sport.
5: Hokejová hvězda David Pastrňák se evidentně rozhodla, že mistrovství světa je pro bačkory, a tak se raději zbalil a vyrazil s naháči na Bahamy. Zatímco naši kluci dřou na ledě ve Švýcarsku, Pasta si užívá slunce a bůh ví jakých radovánek, co mu matka příroda nadělila. Aspoň víme, že si to fakt pořádně užil a možná se tam i na něco nachytal.
4: Doprava.
5: Děcka na Rokycansku si dnes ráno místo plavání užila jízdu na bok, když se s jejich autobusem utrhla skurvená krajnice. Silničáři zřejmě při sekání trávy podél cesty odvedli takovou práci, že to neustálo ani předjíždění traktoru. 13 malých plavců a dvě učitelky skončili v nemocnici s lehkými zraněními, takže bazén si na chvíli asi odpustí.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká počasí, které by si zasloužilo 5 hvězdiček, i když ranní ptáčata možná pocítí mrazivé drápy chladu, když teploty klesnou k 9 stupňům Celsia. Přes den se ale rtuť teploměru vyšplhá až k příjemným 21 stupňům, takže to bude ideální den na opékání bustů nebo zkoušení nových plavek, ať už s nimi chcete kohokoliv dráždit. Nezapomeňte si vzít s sebou sluneční brýle a možná i nějaký ten deštník, protože tu a tam se nám může ukázat i nějaká ta sprška, ale jen taková, co nikomu nic neskazí, spíš jen osvěží.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinu.
6: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum info.

0: Nemám rád písničky.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří,

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 21. května slaví svátek Monika, jméno s latinskými kořeny, které se často překládá jako rádkyně nebo jedinečná. Všem Monikám proto přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 21. května, 1 hodina ráno. Nějaký vocas v Brně vystoupil z tramvaje, potácel se ulicí a pak si sáhl pro zbraň do gatí, chápete? Strážníci měli zas co dělat, aby toho šaška uklidnili. To jsou fakt věci, co lidi dělají pro trochu pozornosti.
6: Ze společnosti.
7: Případ, který vypadal jako brutální vražda, se v Týně nad Vltavou změnil v bizarní komedii, když se z mrtvoly v lese vyklubala silikonová pana. Zřejmě se ztratila nešťastnému majiteli, kterému ji strážníci nakonec vrátili, protože zloděje její obsah zjevně neuspokojil natolik, aby si ji nechal. No co, občas se prostě sny o vášnivé noci rozplynou v prach, nebo spíš v bláto lesa.
6: Kultura.
7: Historky z Kinderu Tour 2026 prý drtí česká města, kde komičky bez cenzury odhalují zákulisí online randění a všeho, co k tomu pekelnému kolotoči lásky, sexu a trápení patří. Diváci se tak dočkají pořádně peprné show o tom, co, ne, ví o vztazích a seznamování, kde se nebere servítky. Snad si chlapi odnesou víc než jen další modřinu na egu z profilu na Bado.
6: Sport.
7: Fotbalová Karviná sice slaví historický triumf v poháru, ale pozornost na trávníku ukradl jiný incident. Během finálového utkání totiž jeden z frajerů takovým fofrem kopnul soupeře přímo do koulí, až z toho trenér protistrany málem dostal infarkt. Kdo ví, jestli to byla jen frustrace nebo skrytá erotická hra, ale fotbal umí být hold pěkná prdel.
6: Doprava.
7: Kdo dneska v noci bloumá po českých silnicích, může si rovnou vzít deku, protože na D11 u Dobšic zase řidič narazil do nějaké skurvené zvěře, co si to štrádovala po dálnici jako po promenádě. Teď tam stojí v zimě, čumí na rozmlácenej předek a přemýšlí, co dřív jestli kopnout do kola nebo do toho chlupatýho bastarda. Takže radši jezděte opatrně, ať se vám noční tah nezmění v drsnou zoo show.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká převážně oblačno až polojasno, sem tam nějaká ta přehánka jako znouzectnost, ale teploty vylezou až na 23, místy dokonce 25 stupňů Celsia, což už je na solidní opalovačku, co říkáte. V noci se to sice propadne na příjemných 7 až 12 stupňů, takže se vám tam pod peřinou bude chtít hnípat, ale aspoň si dáte do těla, když ráno vylezete spod duchny do nového dne, vy prasáci. Takže si to užijte, než zase přijde nějaká ta studená sprcha, co nám zkazí náladu.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.